0: tíh a chuirte agus bhór géad fáilte go chlár eile de fad is farsing, is speisilí sinna go bhrah agus mar is gná é mé libh ar fanna lethra agus muid ag léis céalta an nuil ar fud fad na crunne mar is gnáúna seo ar fad is farsing, gach seachta déimmórt an leí seach go dtína hocht sa tróna ar radioúna lifa agus achréalta riint orintí i rinne seachtainna ar radioúna lifa agus radio fáilte agus ar nui le fáil freisin ar Soundcloud, Spotify nó kibé áit ein sih ver budcréaltaí bhí chinnte mu de leút má a de agaí nó an pucréile a reinint le kibé duna a chiaapan tú a bhaní salt as. Tásúla an gram mí Road Allin agah cibé duna agaí a bhí á céúra agus ar nuid sibh se a bhés a céúra i ri an theirí ar fad cibé áte bhfuil sibh timpbal na tí an John éan nó timpbal na crunne. An dochtar an glóirint spéisiúla tacht ar dúspóir cléisiid ó hena ní rihín, banisteúr Dreamra, agriocht úr atá ddíirthe ar hehíí tangan, agus spéisi lin le leirt faoine bhfuil a gceist le Dreamra, agus faoin seola a bhí acu sa pota caé ar an tolaach i g gonamara an tetain seo chatte. Dírmin a bhílinn an seolt ar nóí raún lifan na blion a fádóhin agus pota caé bonithe aige agus an anráth ar mar réisih ann hena tá sé ddíoch béúirs le Studio TG Cahar agus is mór is fiú cuairt athirt ar sin leismid níos mó chui sé nó hena ar ball. Chomáile sin leismid ó chean ní chuhar ní húlaán a bheith sig leirlenn faoin scoircht do chud fundúircht ó scoil ar an Canada a brona orthaí le garad chun an chuilige heagas in Toronto, Canada. Tuismid uhí bhui sin ar ball beag. A chuhairde mátá le reinint aga faoin méad leisin si bh nocht nó scéal le reinint acu de chlóir am machchanseo ba bhrálinn teiste webh, seolaí riomhágan ag bio ag gradúna lifa.E seo tegan ar nátóg sé, sé an áda nád a héana ná a sé a cethair nó déon teaghálinn ar an ordáin ex ag hascliib fada is farsing ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa agus ba bhrálinn bharcéalt ag leiá nóhirúirí faoin glóir ar nuí. Mar sinna chédaí atá a gandíomh a nocht na hena ní chuhín agus is ise an banisteúir ar agriocht nua atá ddíirithe ar hehíí teangan, dar tedal Dreamra agus lei sí lin le leirt faoin seirbhís agus faoin seola álinn a bhí acu sa futa caé ar an tolaach i g gonamara an tatain seo chatte. Hanna a chéad mína fáilteót ar dúspóir a béidir gan in seofa dún déon ar chulamór an faoi Dreamra godí seo chattá gceis leis.
1: Íinte so is cóla rééis an nua a Dreamra cóil seirbhísí teanga buí muid an chohílas fiche. Agus ó chuinna le tá mu a solothir servicehí teanga go chuil sin an na ide duna muid eisteáin duna mu profáil duna mu gothú le dear an tá gcuire an réim se servicehí a peinna leanú máach beganí le freigurt gon rina sa tá sin goáide a faoi achna dacha a fiúlanú agus mar sin agus mar sin tá muid freisin solothir servicehí mar bháin le canaltanga spolítanga Ceardlanna feasach detangarátas tunnachartanga go Urbertí goorí éagsúla mar sin. Rud a beh mar bháinna na sin réige tá támid an anrad chintííanana leit.
2: Lehan agus éagsúla socha na seirbhíí ó frálan tu sin sinthbhar a hena agus an tatan secata agus an cisceneach mé héine ag bhá leatná go raibh seola ifige nua aga an sin agus bhí sé sa futa caé ar nó dearmid atá ganas ar sin bhí sé linn i raúna lifa fanim líanta so chunimimisúir sin chunas mar dair leis an seola agus cadhí gceist leis an imimecht ar bhd a socha.
1: Bhín seola go hálainn. Seo a bhí gceist ná mar dreitú bhí se sa bhuiganmh ceanna le fibí agus le pota caé is fochuidachta go chuid chuna na gaiilge a Dreamra agus daire le chuna na gaiilge agus Dreamra inontaí efig nu a áir cís agus oscailt i g gonamara i man nathán. So tá se sinnaiste mar dreitú le pota caé le fibí ní tá bheith nátíí sár óhíh na gcuilgé a ó híh mion tomasdíach beildar le TG ceir agus coolla ceir agus mar sin so tomasthbh sása. Bhí an seola go hálainn, bhí go leor leor i láid bhí mu an sása lei sin líon daine tháinig amach. Agus tomad sú go mór is tó le bheith gobar e sin an is go méid deis ag bobbal bula seachain agus is dó le aanam agus le brand a dréime a chuirmach i méle fphobal níos nó a ríist.
2: Bei an counter si an ismar cyn o hobiog don fhaelga so chan mar darth hwn a rhaid yna beil tos da si sa fóhr ta tiji cahar beil dorys ac yn sin cwla cahar ag zarela tos tig yn sin gylwyr cyn o ffyrbwyr sy'n fel ar an counter sin ar an tolach a stocha
1: Well, tá cínta agus sin ceangan na fáinní a rá mu a gcéire efic hoigáil an sin bhreanamuid ar na féidirreachtaí tá an tá deiriglan an seo is sa ceanta seo bhfuil mai haon freisin mo chónaí agus tá tá linn an netid ránaí tá maithan sin. Anú tá gréis an G-Tech an le údar as na gaaltoachta bhí se sin mar ráhain bhí áitichaí ramad breanar abair sa spidal agus cúpla ceantar eile Ach mar lo to stoi vi mo de brander an ocha vi an efig an an elu na chuin ni an sin dochar ach merid go lon all in er fall hun er lekador schule la ach mar de to hen ta not tan tolle agus ban ha an harbert le blient an nois ach ta kan al borra fwy an isse stoi le bonu coole keher mar chenil an hen le potte Gwyddo'r ffyrbwyrtu darfach o'n agos tom wedi rhywmaid o'ch fe mae'r chwydw gan y ffyrbwyrtu sy'n.
2: Un dros, dyn si anna chi o'n siw fe teidl yn lleil agos fe hynny'n ystoch yma dy'r ffodig tach dy'r rast ystoch sy'n i'r heil treis COVID agos mae'r siynda fe hynny'n hwyl ystoch ar y lleil agos, you know, ffrinahe dyna le dyna fe hagwy agos mae'r siynda. So un dros clistol fwy. Agos cadw yd na plan athagwy yn eich ystoch alais yn eithig o'r Sibig lianu a mach na siarví si o frálin sib am wel mor an cynnal. Ystoch a gwael gylwyr ar an sgedol ag yn ystoch a ddyn cwedela ddyn blian.
1: Ta cynta agos tan talen gwael, mae twyni graha chwyl o lo. Ta se gais yn ystoch eilis yn effeig nhw, brannu mwt heined mae'r cynnal mae'r dys le mae'r dwrt mae'r cyrlis yn rand yn nhw cyrlis cynnal thecolwch o ffolwchta. Agos Cwyr yn ffresin leis ymwneud cliant tain, go wylmwyd ffecolwch, go wyl dyn y beidio gwyl her roed, na'r adeta dy fwy'n golwch, agos i ers, oh, well, ffôl ma mae rydych chi'n swysio nhw, cam a siach yn gwyl gwyl nhw rydych chi'n. Is brawl yn y gwyl ni'n hagen's cliant nhw ein, dyn nhw wyd, o hif cliant byw wedi deil o le reim sy'n anig, so dyn y byw'n colwch ti môr idyn o siwn te byn cynnyddiach di eistrychon gychwyd yn un tysorbi. Gylwyr lor colwch ti paibli yn eirin a ta ti at fi nacht. A ffrysyn dyn eilr a wyl sy'n mwcwb pys y byg o'n lawer ystorlob a eistrych nhw ta gyrra rydy chi'n tachwyr siach sy'n miliog effrin o manish nhw le dyrni fi ben y degwyl am wyl sy'n mecia Oran, antoran y tarlech, gwyl si gyr a sy'n a chana yng Nghaelge, agos fi si gyr o'r dŵr yma hwyr tyr yn asio pan fi eich. So, ta mwyd osgwyl sy'n gwych chiant y by comic eich o môr, nw eich o byg, agos ta mwyd gyr a ffresin yn sgil o'r mach yn sy'n gwyl mwyd y tarlech gynt reim si an lehen sy'n rwy si. Go ar nhw gymryd mwyd y pleil o asio agos profol, agos gohw, agos na gynnor o ddim os maenad. Ac frysyn gynion am wyd, gwybod bod o'n byd yr serfys i bres lwch o chwer lesion, gwybod bod o'n caet o hwyrt, mae ydy le tawat na gael gen nhw cwrsi myntag, gwybod bod o'n cyrdyn y elwna yr achtal, gwybod bod o'n cwyd yw byd yr le colwch ti ydy gyrra ffogriach ti gael gen nhw ar y radio, agos ydy cwrt yw corle. Na serfys i'r ffad o lwm mae'n nis tŵsgau, So, bwyl yn an sgeil sy'n ychwyr mach yn sy'n agos ystoi mar chola, ta rydd chi'n tebyg yn un diffrwyl ffwnio lw me gyr ffochwyd o'ch dwi'n bychwyd conno yn y gwaig am wyd. Agos mae'r altyr sy'n heis gyfain ni'n wyd o log o lo mae'r gno chola. Agos mae'r altyr sy'n cam wyd ar y gyd o'ch

0: Canada agus tú leis an Fulbright is soca bí an dine an a bhí na géirí gaiilge nó an leonéirnach a dhéanamh fiú marhfuil sin tear acu ó éan so Harbh spéisiú agus cad a cheap tú hain faoin próséis iiriis tar nóid ní bhíonn siad anna éca bhíonn siad fádálach mar is rud fíor hábhaach é bíonn tú an mar ambassador de éan agus garod cad a cheappád mata ina ggéisteach spéidir agus exmoine faoi carteach ar.
1: She, well soiger process came me heavy on so in kedred a vi art gen na flood mi lesta agus kinel vi me gargar a of the couple so vegum ken kinel am don le chart a ma agus vi ma brel vi fan hung so binar kinel kole ashe er val asskri fwy je ha da me ha hall ganja kinel y macht dim mewn ti geri rartal ti'n weith yn cyrlym ti'n weith yn drama rang rydy mar sin Lord fan tahi ta o gyd i sio Lord fan rydy byd gent gyd y gysta gan yw'r byd y geisio wel sy gyd mae deini nefe ar y hala se yn sio hanerin mae ti'n nefe bon sio eisiau com yn gael a rydy mar sin sy'n y cynnal rydy sy'n y cwrtw gyda i'r gyrdd ta a grihe o gyd jyn cynnal y macht ta a grihe o gyd dwysa ta tahau o gymnesht mae ni fi gwbwr yn arnaw na gael y glisio bu yn ynnes. So fi mae obl ta tarn sy'n sy'n tarn sy'n cynnal obr fi jyn ta gymle gael ein agos le glorin yn eil agos cynnal sy'n nasgw sias yn ydyn ythys. Cymwai le fi tarn sy'n tahau sy'n gymmar mach lein yr hala sy'n tasa gyd na honi yn sy'n gym coni hyn UCG mar wild an common gaela ready mar sin so vi sin forest glor agus cosi sin fasa hangin agal of sin mar costa agal of be by the CV ben farm year tis egg and che at a car to foi agal of so to shaka mai po to kinela golavud an agal of revre freedom fun of me at this agus in sin dan agal of hain Camera neuroma nervish hacker jigger heel my shaft the chamra I guess kinel risha lom shnichia dag levi janthagum the quickly and in some fear heel we held her cold but because 100% neuro arm agal of yenu because in chen gathoban the kahar in the he mahas the horse the arm kinel break wrong haggis because for the immersion a fosta jerhin dagini matashid nervish and that could be read permission layer tacky act o dini vinyi Gal agus aicha fi enni, no dini fi ni bilbraith i enni, har ma cestri leir dini hanyu corle, nes fyrma leir codiwg sor wyffa gysilym, dini bi tanie aicha fi enni. Pesid ses da tahi saku rinch, agus ta mysio tahi ma re, ta ma ni efe e cre a dini a tanie efe a Toronto, agus an eitha ha ele, jira gyrri corle agus troar hangin agalaf a han sian an eich agus me pol rai le bogu. Neu'r cestrna ac sian cyndan ar ydi smw a gerhyn na dini na ier. Ier ydy ni yla tynnu ag ofreid, mae'r tahan yn ysas y codiwyl yna hyla.
0: Fi'n siŵr y gawn i sos yma'r ystoca yma'r dartw. Is cynnal dy colfo bo le, agos bi'n dina ar nos irsgolori, ar nos irsgolori olsgol yn arodd eiga mar sin, agos, you know, bi'n siŵr... Bi'n bli yn choeintach sin ag yn cwyd os mô ac yn gwmyn si dy giri ac yn sgeilta o raint agos ei chor rai cyg na dina os a gwr. So, ta si sin eintach e agos graw sort esbyrus jarf ag agat fwy sin. Mar sin na dina is far as doch le lawr tlo mar hw si trid yn broseis agos ta si eig sŵl na broseis ele do fwysd yn eirin agos mar sin de. So, ia, eintach clyst o fwy sin. Agos cad fwy yn bli yn siol machroth is doch ta raint o lus agat yn ish agos fel y mwy to a wildling smoan or a hand to haul ac yma mor on plan alta agat no idda intin don vlian go profesiwn ta no go parson da fyw eith
1: hach and well sgatio go profesiwn ta ta ma cina nyefe cant lana chag osgari ta nyefe yn sy'n osgol agus ta ma gari bwly lyco jacu le cina ffod yma jyn jyfi yr curriculum jyfi yr siw lach ys yn tîm weithyn siam o'r ang y ffos ag y fesu ta Pa hal far a fi gol da ai cofra fy sio agus y sesion yn eisiau gobr glen am sure yn eisiau hal eisiau yn sy'n y Canada so by mae geri cor a chi fe o gymlesion le ffal yma the pod creu lewy gaf os y hal hwnnw dyn ni'n wytr yn y her yn y te Toronto so by mae geri cynnal by gyrch y siahar gyd Jen cynnal ewer fes mae y glwyd as na rong yna ac y jen cynnal red bresh ag y ffridio lenni yna fos red cynnal Hasamadusa nerwilma le kojaku vihal so vi charmmen is brontta oginnne er in chatú an sin honje brunu dan a sskaachti ac be locht Canada an sin fosse agus hanna couple dinne o Toronto tú ma can't lá fi sin agus ri a hasam ofú na sé gaelig na moon vi si ne old hom ke sé se. So be orhu kina go dahi ar canún sogamsa agus ar kina gaine golu agus rudim mar sin. So be ar an budget rins tatí enu ar canún soganne a sin rid a dirt émun a donnell so rin me danne cardan a luna in sin ma hen agus kilan an danne lit a fu scholar ar gomianna. Dan hetwer agus vi se ra caiú dú a bheit dílisiste a chaúin agus choki déní sehar agus net tú Chagus scélik de ólamarí kense heag láfi sin canún sa a héna rannu ach gur chearta si de hanún ché honá a adagus gur gur fé go dige leat na go bé rid. So sin is hi go go profession a go ddí se a go fáil gobar go le am siú le glóin an éil, so thú am a gom mar an bre anywhere go dtí seo ach go parint a fásta mé ma Vancouver in sin ar na maiileh agus mar an tastal háar in counter in sin agus beasam go arás tu an card a gomin sin Tá mai geí níos mó talí anú háart fá Montreal, Quebec na camptra hasin ar fád agus tá ag sil gomór cai mar réit le Toronto hain is sa scidó dosa agus is soihe te seal i tá cúne gan seo gan bre le seal na ceta, so ma du lei sin espra sin agus léir te lehanní ar na man hoisialta ruí le gen in Toronto agus grupi ar Facebook you know daoine ure go Toronto a séan agus ruí so tá ma Johnnig ghfuil ghil seal sosialtar do bhaid gan bhn.
0: Á bé cínta agus eispéir is omláin éagsúil, Tá sé thh spéisiúgar imíonn tú ó cinál át duimi mé seo bhlá clia go háit an iarhúiltas an státanta a bhí sé a bhir a bhí a gceistachhí sé gohaint a freisin mar sin é an den scagat. Agus ar chuúla sin ghfuil beú gan francíise agus bre sin spéisiú.
1: Pisabeg ón scáil a sin red gurhhail an beidir tuairfuoine a háásam mar dulna go min san ranca seach gotíra Neana a gom bhí mai itagréthe agus mécréú an osscoil marréithníí neis le mai seachta go mú sadí agus marréithní suas le cen ó DCU so neis gus mé gáth lear mé tugus tá geirí budidir mé garcur budidir teanga eolalam ar one há ar an osscoil nó level caiid annaige a gotíra an Kaint er in net
0: agus bei kaintoir naú ha beidir mór him sindína tá tagí ó Montreal agus ána eile i Canada go Toronto sa bé deis cí agus sin an óir is so mar chud a scoirecht ilcultúrtha máir tú ithe agus cultúir an sin déanaan go nóí na ruí mar sin go swinin siad hain foioi nuí breise tá muin sin dómh agus le fálam so bheith am ítach agat ceala míle buchas as do scéalt a roiint agus mar sin agus dú go mór le do scéalta a cclistáil i rina bíanana nó a níana Sula go bhfuin tú áthaltas ní leon deuttar amach go bhfuinhí agus gachráirt leis.
1: Ar dáhbal gur mí maigad leisa ag sil go mór leis agus gur mí maigad san deis.
2: Kellan ní hihar ní chuúlaán an sin ag leirlinn bhín scoláircht ítach a brenú orthaí do chud fundúirt osscoil ar an Canada le dó agus an ghilge a chegus i Toronto, Canada agus goimiid gachrá orthaí leis sin. A chuirde sin é arcute faríir don ihe nocht mí buchas as a bhelinn don chlór agus mí buchas do a bhirt í ionach an nocht hena ní chuhín agus cean ní chuhar ní húlaán. Bé mé reislib le chlór eile de fad isfaring dé mát seo chuin ó leine seach go dtína hocht sa tróna. Ach gotí sin, Weim se lísanna go raibh bigag seach an mágaí íhuaá.

fáte igen má a tan sem fáte vartalag Táta fáte igen sáden de lístóni skilmista Rikki stefnu skilista, er líktam sykur styrnisja Kúpa fógin isju stóni, verð mig tamar fáte